Awurade sɛ wɔbɔne a wonwɔ todwom na wo mɛ bɛtɔ so asere deɛ wɔwɔ bie.